0: Hi, rock'n'roll, bie tu a tamtejšižo téma našim hudžnym serialu Crescendo. V svojim džensnišim Crescendže pak Lada Soman Hiduška zaso raz dostaví znu kapavu. V Nebelčicach je po druhej svetovej vojne zaujesče najznačiša trojka aktívna byla. Nebelčanská trojka.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hudžbneje trojki by Handri Cyš, kiž je serbskemu rozvose před 25 letami vo spočatkach zestavy povedal.
3: Ja sa dostach v leči 46, ako mori vúčia, do Nebelčic. A v Nebelčicach sú spievali, dživadvorali, bišená jara pilna, aktívna serbská mladina. To navedovaše, umiel se vo sebe Cyš Juri Hostakec. A ja som se s Jurijom som jara spíšne spřečelil.
2: A tute přečelstvo staraše sa vo niekotru škúli v umielský vúpot ze stajne novými kreatívnymi ideami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Dživu Hilžu. To je na dživadvora rá, v malej obsadce a v Dživu Hilži, však sú tie spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tiež dobre bolo, kdybychme my zapletli trojku alebo jen kvartet. A z toho je nastava popravom Nebelčanská trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tiež Jan Král. Toho runja vúčia v Nebelčicach.
3: Jan Král, dere akordeon raješe. Juri Hostak však byl hudžbne jara nadarene, rajše dlavia, klarinetu, husle a ja vo sebe sem sa pospýtal na akordeone.
2: Ve tutej v obsadzce starachu so čvonojo vo zábavu na najšelakorýších zariadovaniach ve bližšej vokolinie. Ale?
3: To, što iš by terom problematické, mušak nemiahme takrát sábske šlágre. My sme započali ve prvním rade s ľudovými spievami. A dokež modžina však chceše tež silnejšo besadnú hudžbu, tak sme sa so dali do toho.
2: A tak nastachu najpred nové sábske texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Borze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka Sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pěseň Vesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčia do Budyšina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute džiovo cicci let dovo. Nebelčanská trojka so odreje džiat na 652 zaso rozpušči, je spiewe pak hišče hač do džensnišeho klinča.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Simon Heduška je nám predstavil Nebelčanskú trojku. Malá hudžbná a spevná skupina, ktoráž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne a sa tiež vo niekotre škúli novú kompozíciu za srbské svedčenie postará. Ich najznačíši spev zakničí netko ve vopčívanej verzii. Vosom dos na pošešťich.

0: je na pol šestich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Grojlich.
2: V čorni pumpe mu a přichodných letach púnova milinárnia nastač. Kaž energiový koncern LEAG zdžili, požada sa von ze stejnišom při zjazkovým vupisaniu, kotrž vúnže ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. V páže přilúbenia bychu novú milinárniu spočatk 2030 let otevrič moli. LEAG explicitne víta, zo nevobsahu je zakon hinakač spočatne plánované, žaden bonus za ju niemské je, ale zo vobsteja zaušitke regione samsne šanse. Z dohromady 62 dziećimi 4. do 7. letnika je proznínske lievo serbského šulského tovarstva ve vodových Hendrichecach tere vuknijované. Dženca startuja dzieći zromadne ze 6 štoladovarjemi, mez nimi 4 študenča, do 10 dňovského přebytka ve vočerstvenišću Kverksenland. Planované sú v rečnym lieve mez druhým púčovania športové poskytky přes polne r a nazvučovanie serbského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživa, kovo vokovo nové mirenské stácie Pančicach Kukovie maja na zemi zakončené byč. To zdžili krajne zariaca v obsvět ratarstvo a geologiu na naprašovanie. Projekt pláči niedže 450 000 euro. K tomu súžate tež instalovanie mirenské techniky a zvosadženie areála s rostlinami. Z novej mirenské stáciu pri kloštorskej vode môža přichodže nimo pegela tež množstvo vody mirič, kotrež po riece čeče. S pomocou tutých informáciou očakuje se lepšie obličenia za tvár nových přípravov po dvú kloštorskej vode. Mez Lenianským a Parcuským jezorom blízko Vojarec maja nový turistický poskytk ve Vúžijskej jezorine. Na dohromade 12 pučnikách vúľada švotnitka vúmiovské tvorbe se šelakými vúžijskými motivami, mez druhým tež serbskými, kež s kšížaremi abo z národný drastu. Zotovili sú je šuľaky a šuľerio Vojarovského Leona Fokovového gymnázia v šuľarským projekte v kooperácii se zamerovým zjazkom Vúžijská jezorina. S QR-kódom môža sa ľudžo v obširnejšovo tematice v odpovednom motivu informovať. V Budišine je tu chvíľu klub Mono na kamietnej hase zaurené. Příčina sú ponovenské dživa. Kaž zamoviči na Facebooku informuja, ceďa hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskotéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rumnosť čo hoďa sa potom vod na zemi tež zase za privátne zariadovania knihovač. To bych upovesť čekíš namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmejeme jacem ročelovač slunca, tež švíjele a nevedra sú možné pri 27 do 29 stopniach.
3: Púče naši končinie sú svobodné, dotaz sa tež pri púčach niče nebyska, jeli pak sa to bio rania zmeni a vy nešto uľadače. Přizoče sa rádi pola na ju pak telefonisce, abo napísajče na moj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia. A vak pri môj Milan a Matej, mám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: A dobrý start do dňa, ci pana pošestčich.

Zavěstče prají nimale kuždemu z vás lubi připosluchario Epos Homera v dodom dejach od Dysojsa nešto. Znano, zčetejší žo wabenja a trailere widzeli za nový film v runje tutej Odyssey. Je oficiálně čera nimskich kinach zabežal. A to je nový film režiséra Christophera Nolana, jednoho z najsławniejszych scowa, kiž by při filmach kajš Interstellar, The Dark Knight, Inception abo Oppenheimer režisér. Ale Odyssea je non plus ultra, znamenča što iš naročnošć nastupa. Nohcu z cova direktnje za film Vabič, ale sem jednore zahorjeno o tem, kajke proce a kušte su za nju nasobrali. Vam z cova šir osobitostki dopovedač ne možu. Ale cove film je so na analognem IMAX filmje verčo, nic digitalnje, kajš hevak džensiš i džens vašnjom, s tem je vobraz tak vulki a vutre kajš je nož možno, ale nimale 600 kilometrov analognego filma su nawerčeli. Przez 5300 kostymu zešili, przez 2000 statistov za jednu scenu zasadzili lute ekstreme poteki. Prenje minjena a kritiki, ki sem widział a čitał, su předovšem pozitivno razu. Ja so přichodnu punželu sam o tem přesvědču. No jasna, no treba četiš v, pokiju zadišči, kojete vedro přichodnoch dňu. Dalsze terminowe pokiwy mam niedom za was. Wosom, mięczino, pana poszęstczych.

Lady Gaga spravej hudžbu za disco. Hoj a disco majak un stydženja tež ve Sulšecach tam přeprošo na vjesny svedžen. Dženca natočí so pivo večo v šesčich s rejemi za modrch a starych ze skupinu Fanta Ci. Juce potom přeprošuja tež leca zaso na celenje jednatku od jedny a cioch je potom zroman

kopie piče, a večer 10.00 smeče so potom na rejach húcach nováč. Nedželu sleduje ešte deň za svojbe, po rančím pive prevedže so 1.00 ubeďovanie za dieči a potom cioch vulký svedenský program. A nedželu vesela so bezo mnoze z vás a ešte tejší, že na vulký finále svetových mistrovstvách kopajnce Španí činia prečvo Argentínčanám v Sušecach vôjotuja od 9.00 public viewing. Přičerne týdne nedželu zakončí so ústajenca s žunským mídom Kočobuským sapským muzeju. Do toho však pak proša išče nakové a to dženca z Iris Brankačkové, Maju Nagelové, Helu Stolecky a berlínske fotografku Karlu Pohl, kotraž všetké tři žony potretovaše. Kole reča o tom, što je na potrejach vidžeč a išče vážnejše, što nie je vidžeč. Všetky štyri umelče rozestaja so svojich tvorbách ze staviznami, krajinu, kultúru a identitu a pokazuje ženské perspektívy. Čenca po poňucioch Srbským muzeju Kočepusu. Na kultúrnej zároče Srbského ľudového ansambla ústupí júce večer na po 8. spievaka Milena Vočarec. A ešte pokiu zelové ukočovanie kočine, ktoréž mimo so popravom dženca previešť, so dla blížaceho nevedra přesunie, a to na příchodný piatk od 5. do 7. kočine.

0: Daniela Hazec z pěva Haj, haj, haj, krutko po cibilky našišč serbským rozvosu. Haj, haj, haj, serbských digitálnych pomocníkov, tých je sečí miestem tojšto. Přelad namakače mjezdrujím na portálu digiserb.de a če to tak mjenované Zoblex, digitálny zvonik z Němčiny do Hornjoserbšiny, a če to pravopisná kontrola za programy kajš Word alebo LibreOffice, alebo a če to přeložovanský program Sotra, ktorýž či běhu sekundu serbskoričný přeložk na nímský text zestaja. Runje pala Sotry sú novosce zajšvetné vozivili. Klemens Schmidt je so s tým blíže zaberal, što da za tým cí.
1: Pajma je tak. Za väčšinu vúživárjov, kýž ze Sotru dživa, so bychu se spiešne nímsko-serbske abo serbsko-nímske převožky zestajť žali, tuta novostka, ktoré nebude svet spovalaca. A tola za toho abo tamného stano zajímavá. Převožky hoďa sa menujúce od netka jako link dželič. Štúž po takým zromadne s nikým na převožku dživa, môže tutun svojemu kolíze dále svač.
0: To pak nie je jenička novosť, eb Sotra, nic Klemenso?
1: Cíle pravě, bo věle praktikabelnější je další novost. Měnující hodně se s pomocou tak jmenované OCR funkcie, nětko též texty z obrazu převožit. Příklad, máte jako věsné tovarstvo v němský flyer a chcete jen rádu serbský řeči měč, da spoznaje Sotra na základě fota šitke textové pasáže v obraza a z toho převožk zestají. Dobíš, které dotali ještě přidatně, věci korektory na texte činič, to pak slušá při převožování tak a tak husto k tomu.
0: Utrony Jack, Klemens Schmidt, kýž informoval vo novostkom aj přeložovanskej app Sotra. A netko přepodám svojo, Robbie Williams.

0: je Beč menšinova in do šestčih.
1: Nabožne slovo.
0: Slyšíme dženca od Cecílie Zelnákové z Pančíc Kukova.
2: Ľubí připosluhária, što činíte vy, když vy pounej lékařské čaranie takhle čas zabývače? Vůlka rozmova však nastač nemôže. Väčšina pacientů dáda celý čas do svojho šmuradka. Když tomu tak je, vozmu si ráde nekajký tam vukvadžený časopis a přitom namakách štěhovacú staviznu, kotraž mě zabíra. Ve väčšim mieste bydliše bohatý muž, kotrež vidíše sa sám jako dobrý kčešťan a taktiež ráde ve zjavnosti vystupovaše. Všedne modliše sa předjedžu ze svojbu, Boha prošo, zobetala všem kudým a potrebným ľuďom, pomhal a im stajne doškiedži daroval. Jako pak jeho před nakupovanským templom nikoci potrebný vo jaumožnú prošachu odpokaza to, haj samo jí s nemdrými svojami nasvary. Jedno dňa by při ním jeho pěčlitný syn. Tutun dobyše sobu doživiť, kak nán zaso junu prošerie pomoc odpokaza a je vospět s lozymi svojami zraní. To byl hulčec Jara z Rudny. Večer, po zvučené modlitve, obročí se syn z prostu na svojho nana. Papa, rádi bych tvoje peneze trebal. Što dá se s nimi započeť, snapšečivý nan. Z očo maj plných očakovaniu, odmoví hulčec. Chcú tvoju šednú modlitvu vyslyšeť.
0: Tobie je Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova s nabožným slovom na roku Franskej vikárie. S tým je 4 menšiny do 6.

Hej, Veroniku, Zaroniku, tež pravidelne sám s kým rozhlasu slyšíme. A to plačí tež za Tučich? Za Mariu Madsenu napríklad. Ona zaspela nám všichane hodinia. Tež Mirčin Veclich nám vo dobrém slove zaspela. A kež ptak sa znočuje Anna Vikingec. Teda krok po kroku, ano? Tady je Oliver Thomas, mini sedom po šestich.

0: To bije Oliver Thomas, haj hudžbnik, a znate hudžbnik, sveto znate hudžbnik, je tež Brian May, v njim dženecko v www. Nie, moment, vedomostnik tu ste, na štodanek.
1: 3, 2, 1. www. Veda, vedomost a vunamakanki.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May svieto znaty. Jeho sound gitary je runie ta charakteristický kaj škudžariata frizura, kotruž dženca hišče kaj 70-tych letach ma. Brian May pak nie je nož uznamny gitarist, ale tyž vedomostnik. So wie, mnoho hudžbnikov ma čestny doktorát, kaž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vedomosť stežno v jeho staršískym domie rolu ravoj. Nan by elektroinženér a z ním romadže by Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišeho vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilov motorského. Pošulí London je fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež prenej fachovej nastavkaj tutým času vozeví. Tola jeho vedomostnej kariérie pšinže v úspech skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počatk 90-tych let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přiušem je hišče le 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spiešnosti procha ve svietnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 le 10 k sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokež je to nišová téma, kotruž neby nichtu vúlce v všech tých letách obdžival. S tým pak nie Brian May svoju vedomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dviemaj projektom aj na zásobu džival. Vezo tež ďakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Napríklad je on za misiu, z kotrež sú prvný raz sva leče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, z kotrymiž sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbe a vedomosti aktívnu umienka Brian May svieči nedželu svoje 9.70. národní.
1: Veda, vedomosť a vunamakanky.
0: Od Mirčina Vienka a netko svišim Briana Maya ze skupinu Queen a I Can't Live With You.

0: Z južnych wotów mam dobre powieście za sześć, kocisz chcedza z kanuom albo czumikom jeć, kuo wokoło slopiszczo je zaso preniatura možna. Pulowy prud mies Prewiu a kšušvičanským priudom Niemce Krausnikostrom su za čumiku wopkat zaso wotevrili. Doto ošak bychut tam viacore groble zaureli dla silno nadpada z dubovými procesionskými předžariemi. Niemce eichen procesionsspino. Podvúčare sú strašné hauze a štome odstronili, potom bu otrisk hišče raz kontrolované, zbytne, dotal zaurene vodžizne pak, vostanu najprde raz zaurene. Štujše potajky im južnoch votach popuču, mi udále dokvarne na tafle dživač, a opravdženoš votorene čare uživač. Na stres strašné husajnce dla zavišče nechtu lošť nima. A netko je na posedemich, tu iš sleduja dalše povieste.
1: Serbski Rozvoz. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: Večorni pumpe je moja přihodných letach púnová milinárnia nastač. Kajž energijový koncern LEAG zdieli požada so von ze stejnišom při zjazkovým vupisaniu, kotrež bunže ze zakonia za zaručenie zastarania z milinu. V páže přilúbenia bychu novú milinárniu z počátk 2030 let votovrič moli. LEAG explicitne víta, zo nevobsahuje zakon hinak, hač z počátne plánované žaden bonus za júniemské je, ale zo vobsteja za ošitke regione samsne šanse. Z toho máte 62 dječimi 4. do 7. letnika je proznické lievo serbského šulského tovarstva ve vodových Hendrichecach dere vukniované. Dženca startuje dječi zromadne ze 6 doladovariemi, mez nimi 4 studenča do 10 dňovského přebytka ve vodčerstvení Šukverksenland. Planované sú rečným lieve mez druhým púčovania športové poskytky přes polný r a na zvúčovanie serbského spieva zromadne s bosčanom Donatom. Dživa kovo okovo novéje mierenské stácie Pančicach Kukovie maja v názemie zakončené byč. To zdieli krajine zariadca v obsvied rátorstvo a geológiu na naprašovanie. Projekt páči niedže 400 000 €. K tomu súšate tež instalovanie mierenské techniky a zvosadženie areála s rostlinami. Z novej mierenskej stáciu pri kloštorskej vode môža prichodže nimo pegela tež množstvo vody mierič, kotrež po riece čeče. S pomocou tutých informácií očakuje si lepšie obličenia za tvar nových prípravov po dvú kloštorskej vode. Mez Lenianským a Parcuským jezorom blízko Vojarec maja nové turistický poskyt kve Vúžiskej jezorine. Na dohromade 12 pučnikách vúľada švotnetka v umielské tvorbe se šelakými vúžiskými motivami, mez druhým tež serbskými kež s kšižarjemi abo z národnej drastu. Zotovili sú je šulaky a šulario vojoruského Leona Fokovového gymnázia šulerským projekče v kooperácii se zamerovým zjazkom Vúžiska jezorina. S QR-kódom môža so ľudžo v obširnýšovo tematice v odpovednych motivu informovač. V Budišine je tu kvílu klub Mono na kamentne hase zaurene, pričina sú ponovenské dživa. Kaž zamoviči na Facebooku informuja, cedža hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudžbu. Rubnosť čo hoža so potom od názemy tež zaso za privátne zariadovania knihovač. To bych upovest, čekíš na makače tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmejeme jacom očelovač slunca, tež švíle a nevedra sú zdieľa možné při 27 do 29 stupňach.
0: Krotký polac na puče na A4 sme zorielc, s tým je s Porschovom a honým vujezdom defektné auto na pravý jezdne. Tam ječe prošu skéč mne, evak šo svobodne, tiež vyskače dotal, niže při pučach nesteja, jeli pak nešto uladače, vyviesče, přizuče so rade polanaju pak telefonistce, abo spoviesču přes našu četú funkciu app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 pána po 7, netko če dále s Mirčinom Veclichom a potom, po takým zánikak cimenčine, bunže možnie.

6 hodin 47. Čas a pokybe. Štúdiš chce svedčiť co nieť konce dženia do Sulšec, poda tam svedča viesny svedžin, dženca natočí so pivo večo 6, zrie mi za modrch a starých skupinu Fanta Ci. Júce potom prepošuja, kaž kýžde leto na celenie jednatku, od pripoňa jeny a cioch prizamknie sa potom z Romane kofi piče, večo 10, smieče sa potom na rejach vúcechnúvač nedželu, že dále svojbne džen, po rejnším pivie prevedže sa jednačich vúbeďovanie za džeči a potom cioch sleduje veľký svedenský program a večo, nedželu večo v viesče, finále svetových mistrovstv kopajnce, tež tun tam pokazuje u tuja public viewing od večera dževečich. Zelové ukočovanie kočinie pod heslom Naša příroda dá sa voptač poskytca všetké generácie, kýž vieše popravom dženca planované, so dla blížaceho nevedra přesunie vo týdžin na příchodný piatk od popoňa pečich do večera sedmich. Přichodný týdžin nedželu zakončí sa ústajenca s žunským vidom Kočovúským serbským muzeju. Do toho však pak proša ište na kove a to dženca z Iris Prankačkovi, Maju Náglovi, Helu Stolecki a dalínsky fotografku Karlu Pohl, kotraž všetky tři ženy potretovaše. Dženca po podňucioch serbským muzeju Kočovúsu. Zaradová noc už činie tisa cvičko, prosím vás júce na romantickú noc do kloštorskej zárody kloštra Marínie Viezdy od večera sedmich. Nimo osobitých obrazov a scénov ze cvičko doživíte tý šúčbu, miest druhým ústupidu Helena a Jan, ale tiež kuzvaria sú se do kloštra přeprosili a Vožičanská rapsodia zarejuje. Kartky dostanete pri večernej kase alebo online za 12 euro.

0: Svetoznata hit, svetoznata spivara eltena Johna a tresna no nic svetoznata, ale znata bie nebelčicach po druhej svetovej vojne aktivna trojka, nebelčanska trojka, svojim džencišim krešenže Lada Simon Heduška zaso raz dostaviznu kapavu.
1: Krešendo. Hučba krotko a svodko.
2: Jeden ze sobustavov povojenskeje hučbneje trojky by Handri Cyš, kýž je serbskému rozvose před 25 letami vo spočatkach zestavy povedal.
3: Ja sa dostal v leči 46 ako mladý vúčia do Nebelčic. A v Nebelčicach sú spievali, dživadvorali, bišená jara pilná, aktívna serbská mladina. To navedovaše, umiel sa vo sebe Cyš Jurij Hostakec. A ja som se s Jurijom som jara spíšne spřečelil.
2: A tute přečelstvo staraše sa vo niekotru škúli v umielský vúpot ze stajne novými kreatívnymi ideami.
3: My sme v Nebelčicach hrali Dživu hildžu. To je na dživadvora rá, v malej obsadce a v Dživu hildži, však sa tie spievače. My sme se potom prajeli nimo korovoho spievania, by tež dobre bolo, kdybychme my zapletli trojku alebo jen kvartet. A z toho je nastava popravom nebelčanská trojka.
2: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král. Toho runja vúčia v Nebelčicach.
3: Jan Král, dere akordeon raješe. Juri Hostak však byl hudžbné jara nadarené. Raješe tlavír, klarinetu, husle. A ja vo sebe sem sa pospýtal na akordeone.
2: V tutej v obsadzce starachu so čvonojo, vo zabavu na najšelakorišich zariadovaniach ve bližšej vokolinie. Ale?
3: To, što iš by tedom problematiske, mušak nemiahme takaj sapske šlagre. My sme započeli ve prvnim rade s ľudovými spirami. A dokež modžina však chceše tež silnišo besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
2: A tak nastachu najpriede nové serbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka Sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pěsien Vesele dženca. Handri Cyš poda so niekotre leta potom jako vúčia do Budyšina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute džiovo cicci let dovo. Nebelčanská trojka, co odreje džiat na 652 zaso rozpušči, je spievy pak hišče hač do džensnišeho klinča.
1: Krešendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Simon Heduška je nám predstavil nebelčanskú trojku. Mala hudžbná a spevná skupina, kotráž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne, a sa tiež vo niekotru škúli novú kompozíciu za serbské svedženie postará. Ich najznačíši spev zaklinči netko ve vobčovanej verzii.

Wiesele sorgenza, aber delle dne te stun aber damne do doala, boda. A, dokals če si vildjeca do doala, dojeli, aber boda če so hakle, pošelče nam rade nekotre vobraze z doala. Najlepje, če to přes našu četu funkciju, naše app MDR Serbia, tam možeče fota minuce celo lohko připovjesnič, a my je potom ve vobrazovej galerii na našej internetnej stronje a naše app MDR Serbia vozevime. Ale prošu ne zabudšče připisač, če sče dovolu, kaj štejš tu a što je na foče vidžeč, tak so možeme vobrazetiš. Znajmenča kunči nam širjadovač. Čuveč menšino, dona po 8 je netko zaspiva nam Andreas Keske.

Da, vojen pali som jenujce na nedešim zvučovanišču vojska, na kotrimž leži hišče stara municija. Přeco zaso dojnže dlatoho k explóziám a vonjova oboradu by tohodla hač do 1 kilometra odstavka džeržič a spytač pomenjal nekak odvonka omezovač. Štvortk by nedže 400 pomocnikov zasadženych, podpiranych v helikopteru zvierskovej obore a tež vonjovi obornice z Bajorskeje sú z přidatnej techniku popuču. Mava vies Grancin vostanie najprede evakuovaná, direktne strávca ľudnosť pak po informáciách v okresa aktuálne nevobstej. Netko nadžeja so, tu ištež na deščik, kýž mi o hašenské dživa trošku voložeč.

Zelowe ukođovanje kočinje pod hesłom Naša příroda da so woptać. Poskitk za šitke generácie, kiž byše dženca planované, so dla blížaceho nevedra přesunie. Vo dokvádne tydžin, potek im na přichodný piatk, potom od spiečich do sedmich so zelowe ukođovanje kočinje odmiva. Na kulturnej zarodze Serbskeho ludowa ansambla wustupi juce večer na po 8 spiewaka Milena Vočarec. Zarodowa noc zčinje tysa cvičku, prosil vas, juce na romantisku noc do kloštorskej zarody kloštra Marijnej Hviezdy. Započejo večer 7, tam očakuje vas nimo v obrazu a scénu ze cvičku, tež hudžbne kvostčenky mezruj wustupi duo Helena a Jan. Tež kuzvaria su se do kloštra přeprosili a Vužičanska rapsodia zarijuje. A Drježdžanstvo Serbia, vo sebie tež moži, su na mačono rečnu Božom šu, nedželu po poňu štyrioch do cirkve Sv. Antonia na Bynovskej 10 přeprošení přizamknie so biesada svačinu. Krótko do cibilky na 8.

0: Michaela Melzerová, to bije influencerka titulreka Adrie Žaden influencer, ale přiušim světa znáte je muž, vo kotrem šmirčin venk v dženstnišim seriálu www. Rozpravia.
1: WWW. Věda, vědomost a vunamakanky.
2: Jako gitarist skupiny Queen je Brian May světoznáty. Jeho sound gitary je runě tak charakteristický, kajž kudžariata frizura, kotruž ženca hišče kaj 70-tych letach má. Brian May pak neje jenož uznamný gitarist, ale tyž vědomostník. So wie, mnoho učbnikov má čestný doktorát, kajž napríklad Elton John. Tola Brian May je si svoj doktorský titul astrofyzice z disertáciu nadžival. Fyzika a vědomosť stežno v jeho staršískym domě rolu ravoj. Nan by elektroinženér a z ním romadže by Brian May jako modostny svoju preniu a hač do dženznišeho vounu i gitaru tvariu. Miest rujím ze starého dreva a džilou motorského. Pošulí London je fyziku a astronomiu studovaše a nedom potom ze svojim doktorským dživom započa. Tež preniej fachovej nastavkaj tutým času vozeví. Tola jeho vědomostný kariérie přinže v úspěch skupiny Queen napreky. Disertácia dobeše tuž čakač. Ze smerču Freddia Mercurya z počátk 90-tych let pak si hudžba hižo šunie o čas nežadaše. Přijušem je hiščeli 10 k travo, do niž neje so Brian May leče 2006 na univerzitu ročiu. Hižo leto potem vun svoju disertáciu o spěšnosti procha ve světnišču zakonči. 17 let potem zobiju záju. Za to je si dobil nimale 4 let 10 sledženia astronomii načítač a do disertácie zadživač. Nimo toho by to jenož možno, dokéž je to nišová téma, kotruž neby nichtu vůlce ve všech těch letách obdžival. S tým pak neje Brian May svoju vědomostnú kariéru zakončil, tak je miestem na dvěmaj projektom aj na zásobu džival. Vězo tež džakovano svoje populáriče, ale je přiušem fachové přinošoval. Například je on za misiu, z kotrež sú prýný raz sýva leče 2020 probu od asteroida na Zemiu přinesli, v obraze nadžival, z kotrým již sú rozsúdžili, že zonda probu od asteroida zezbiera. A tutu nadal hudžbě a vědomosti aktivní umienka Brian May svědčí nedělu svoje 9.70. národní.
1: Věda, vědomost a vunamakanky.
0: To by je Mirčin Věnk z našej rubriku www. A tole je Brian May ze skupinu Queen.

to sú kumple a tobie Josef Donat. A tole je Dennis Wenzel, jen ze sámskych interpretov ač dođe väčšiš. Jutce večer kulturnej zahodže budešenie dženca sámskym rozhlasu Milena Vočariec. Noc pak sluša skupine Troja Zink. Tute spiel po takým išče svišiče dženca, netko pak najprede Katie Melua a potom Milan Greulich. Thank you.

0: Nětko při svetových mistrovstvách kopańcy smích na komiaru, za so wiele televizí widzeli expertu, kýž zhromadnie s žurnalistami r a vúsledky komentuja. To je zvášňom a tola nikoci rolu takých expertu kritisce widza. Što se ty dženca o tom čítal, Milano?
1: Agentura EPD je rečová s profesorom za športový žurnalizm Tomasom Horkim a von mini so športový moderatorojo přibíráce svoju kompetenciu na expertov vodedáža. A tu či pokážeja zväčša ze športového systéma samoho sú však nidyši koparjo. Je jace a jace takých expertových rozmovov při vulkých koparských turnírach nevodvísne žurnalistické zariadovanie potom čerpí. A profesor kritizuje tež zmiešenie rolou podľa tutých expertov. Možný příchodný nemský trenér Jürgen Klopp například je netko při WM za Magenta vystupil, čež jsou s ním tež o pytaniu za trenérom a situací národného mužstva řečili. Možný konflikt zajímou po takým. Problém pak neje žádný nové. Günter Netzer byl letadový experta za ARD. S dobom pak byl on manager agentury, kýž je svoj zvíčnenie vůsevanských pravů za kopancu starová. Profesor Horký namietuje za nové aspekty nic jenož niedyších kopariov jako expertu přeprosič, ale napríklad tež raz sliedžeriov, kýž so s tréningom zabieraja.
0: Hej, ale so sa to s Jürgenom Kloppom a možným novým trenerským miestnom tak vúje to vieza do toho tých nichtu večo nie. Milan Grojlich, tobie vo roli kopaňcových expertov.

Na polach sečo močava, sečo moči a konc tydženja, dženca a juce večo moči zavesče bas v Sulšecach. Šako přeprošat tam konc tydženja na vjesny svejdžen, započejo dženca večo šestčich, to navtočí so pivo, potom sleduja rije za modrch a starych z skupinu Fantazí. Juce že dále, připoňu jenej s celinom jednatko, potom cioch sleduje zromane kofej piče a od večera džesačich smieče so na rejach prave ucechnovač. Niedže lutejš išče nimo nie, to sleduje džen za svojby, po rejnčim pive převedže so jednačich v ubečovanie za džeči a cioch potom vulký svedženský program. A niedželo večer

Vyskač ste v Vojorecach, kajž sem v Bobkanach pokjuvali, čo praju další vyskač ste mies Kroščicami a Jasencu tam na Pšivinci, tam keď bude posta je dovolené a tam miria spiesnošť. Ďakujú za pokiju.

0: Pe damas Marion Stenzelovio, protagonist guveno im film je vo drastve, ktoré je vidíšo v RBB televízii Vyče. Marion, co mieš svesku, sersku drastu, jo dlatogo bola ve šlodarni ve Žilovie, co by jej svejska drastva ve Sobinsky veznamieniva?
1: Som bola na serskej rozšerjone v uži šuli, a vo togo časa sme cestši drastve nosili a to jo za mňo bylo celo druge zacuže v serskej drastie. To jo nepirira za mňo veľká cest. Ja cujom hrši vece příslušnosť k serskému ľudoju. Som sersku rec vyšava od mojej starie mame, ta jo poradava ze Skornie, ale jo južo umrieva, ako som bylo 8 živých riec stará, tak nekak. Ja nesom od nie veľa nauknúva. A ona jo přece čach mieva také v zjavnosti sersky poveda, što jo jano se s mnogými ženskými gotovova. A jo přece goniva, ach, žočo to netrebaš v žincažnom cazu. Ale ja som pon přece goniva, und ich lerne es doch noch.
0: Gaspeje damininto vo metze drast, co je teke titel filma, si togo meninja až ma teke politiski veznam.
1: Na kušte pat, dokolaš ta drastva jo to venko ne znam je, až přísvušame serskemu ľudoju. Gaš su serbe gromaže, ste to jano drastva, a serska rec, až te luže svyše, až sme drugi ľud hovace, až sme civilne, aber gronim raz nímske oblacone, pon doch nicht nevie, jo to nento serboka, aber nic, až nepovedame. Za mňo na kúšte pat rec a drastva gromadu slušate, to cu ja teke groniš, ale za mňo jo to politicky voznam, dokoláž my môžeme se s tým dopokázaš, vížišo, my sme ho, my sme živé ľud, my máme našu kultúru, svojskú kultúru, našu rec. My spívame, to je také rednie. To by pred 30 letami prišiel na staré výky v meste, aby tam spíval. Ale nento mogu se serve tam šuži zmakáš a spívaš, což jo srdu zase bylo v meste. A to je vážne signál za menšinu, also za nímsku menšinu, rovno tak ako za politikáriu, my sme hyši ho, my sme živé a my sme kšute žil v Úžice a Bramborskeje. Rúno tak, ako ve Sakske se vie.
0: Víče, 20 minútov po jednogo zachopil se nové serský film našho reda v Úžica ve RBB televízii s titulom Metz drastve. Sme pejedali s protagonistku Marion Stenzelovejú. Jo, žikujú se Marion, až se s nami pejedáva.
1: Jo, čo som veľkým ráda.
0: Veľa viacela z nového drastvo. Sporeského drastvo.
1: Všetko neho gotová, ale to buža.

0: servis.
1: Dešťové vjetro je najlepša gešpa, aby sutali do našich regionálnych muzeov, abo ja dajom vam pšeglit. Víže serbske ženske Łužicu, jej historiju a kulturu inac ako muske, nic nieco na tom jo zgonime žince ve rozkronje s umiocokami ve serbske muzeju, tam bužo finisaže aktuálne ustajence za ženske cim pögledanim. Přišťo do rozkrona s Iris Prankačkovejo, Majo Naglovejo a ich Bilde a Porträts su be ustajence Wiesch Ronotak Melbe Balinskeje Erna Krügerowie predke 100 liet ihr Pabowa we Portach a Porträtiro war was Herres Geschenske spesna wamme wetter Bildach to Schirschke Jüvenie a Tecke Gardost der Geschenskich Toros Kronojonet sicher Tschech wird Podnia sabischte da Tecke Kaffee Tückens Ustajenza beje ist die Ashto 26. Julia. Žincajšne serbske ženske, abo ženske v serbskih drastvach, vižišo v aktualnej fotovej ustajence v Čupcu, tamne žitovi skvat, kornšpajča, pokažo uživa bošajnske fotografuki Šnegasovce Nadin, vena pokažo mode ženske, ktorež sebje oblagu narodnu, abo ludovu drastvu v vesebnem svietle. Titel ustajence jo pasujúce bošajnske reflekcie mjaze čugami a svietvom. Za šišče vete je ustajence vidíš o teke vidše ve serbskem magazíně Łužica ve RBB televizii. Ustajence stojí ještě až do septembra. Měščenský muzej ve Chošibuzu pokáže tuchlu živěnské realite Vietnamezů v Dolní Łužice. Dva světa, ak jste zvědzené přes živo kulturu, naturu a tvořišnost. V ustajence se vedpěščují přašaně vestaša v té nové domoní změny a kariňu v toho cuzigo a znatého. V 80. letech jsou přišli vietnamské živašerie do DDR, šaké jsou vestali, vesebná ustajence ulice je jich čojenia. Víče bůže k tomu ví, Inženier Doppelnja Sege Jasuschich. V Žandově, měščanském žilu Chošibuza Joviče Svěžin, pyšný program vás vecakuje s muziku a věle možnosti obšiš do rozkrona. Na vůkách přidroze Elisabeth Wolfové je ustupuje ukrajinský kor Paljanicia, alternativná roková kupka No Name a Mohamed Alabu na jednom těch nejstarších instrumentů světa na arabské út z Janet Esedova na violině, také serbsko-rímský repa stoj ustupuje, se vě bužo věle tak bytované za familie s malými žišimi. Víče, ved na počích, ved podně až do zíka šestčích. A nějak mám ještě dalšný tip za všech a klubuju literaturu. Přijduca štipendiátka Božanské závožby Teje Blejše Ressort a Špa bůže Ruth Maria Thomasojc, bestseller autorka pochada z Chošibuza ve svojich knihách Die schönste Version, jo vena teke to serbske ako element přežívala ako žil šetného živenia v Chošibuzu. Ještě jo to chylu přec, ale veto vážne nento vížeš, 6. a 20. augusta bůže Thomasojc citaš vrkovach tam ve Blejše ze svojich nejnovších knihů, kteréž ujdu konc julia, což tamž dejali se južo něnto rezervirovaš přes mělku na rezervirung@bleiche.de. A všechny naše pokazky namakají šo teke na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zom.
2: Jo, a kake bužo něnto vědro na koncu týženia.
3: Vědro.
2: Žínce ve staně o pomracone, kde se padáš a grímaš při maximálně 36 gradách, víče změmo maximálně jano ještě 6-20 gradů a níž lučí a 20. Z většího, kde pomracone ve staš, svinsko pak myšo, co u tam pokazáš, kde se padáš víče a přes víče, lec to při tom ve staně, nevíme.

0: klapotali. Wesebne klapotanie słyszymy pak na lieto tam, gdzie już mają besiony swojego gniezdo.
1: Teraz z tym takie miastobu zdrowie. A se jaselie, kaž ten drugi jo zás přišel a su gledali lieci, či niečo im přines, janu žavu, kýži.
0: Bešony majú dvojký šnapac a s tým klapocu. Kaž svajžbujú, penio pe celej si slyšaš klapotanie.
2: Kaž to džučko přišel, tom sam jako ka pentike klapocu.
3: Jo, klapaš, abo klapotaš ugronio šaku vašnju togo cynenia. Zajemne słoka su nam žinca zase rozkvatli naše vesanarje. Žinca ste otoce byli na pomec. Ana Fortova z mesta a Bernhard Natke snuje s Alfred Kjacmarik z Prevoza a Frycok Šamar z Trenova. Dalšne prinos kvereže naša sarska rec svišuša zase za dva tyženja.

0: Nežilu, bože náš kolega Gregor Klim, váš moderátor, a vie, co budú naše témy.
1: My sme převožovali celý týždeň kompaktný kurz serštiny v mieste, jeden facit, čo južo žinca od organizátorky Ute Henšelovie slyšali. Nežilu dajme tým obžilníkam to grono, co ich motivujú a kak prestupujú při nauchneniu rece. My zabieráme sa ešte raz z palicieho týmu s úsodom dla serského sedlenského rúma, co ten úsod vezomienio za gmenu Markojskú Gelu. To sme přašali jako šoto Dietera Freihofa, kenšia rono casne cvonk Bramborskej serskej rade. Nežilu bužo teke beže svovo, to pieda predne raz Elias Bice a jo dovolubica z Pšicena za nás sepedaš na drogovanie do jednoho miesta, komuž teke gronie Európsky Jeruzalem. Bužame ve mieste Sarajevo.

Ako všetci nižilu vedna pojadnok VUKV na frekvence 9.6.4 a v live streamie pet rbb-online.de/zom.